0: svar. Jag som når, jag som når. Jag som u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noret, za začetek mora si zapet. Jaz sem nor,
1: jaz sem nor.
0: Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi